tot první, ty, co ještě nějak má zkušenost, tam jsou tam kanály a vlastně jsou vysoký, to pokud chodíčku, tam to vlastně potká, tam ještě máme to pěkně pěkně pozvat. Tak když se máme tyko to zrubujeme, když je budeme rejt se mnou díky s Andrej, jsem se tam kdo pali kudy dejte, co jim to dostat, to co jsou vlastně pěkně, když je budeme rejt Andrej za bojasilé stavití, když je budeme rejt pana Gary Komunita, na některé, jak já myslím, já jsem se tam potká, já jsem nyní, jsem se kudzal, na to jsem tady, ty můj chodit vlaganý, pana ministerka, já jsem tři, prostě Stejně, díky se nás občanáky, vlastně díky se nás občanům, vlastně díky se nás občanům,